0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Novou zábavu budou mít děti v Olomouci. Město pokračuje v obnově hřišť a do pořádku dá ještě letos část hřiště ve Smetanových sadech. Vyroste tu nová věž s tobogánem a přesune se vodní pumpa, která bude tvořit potůčky, píše o tom olomoucký Rej.
0: Šumpersko aktuálně.
3: Historická brána ve Smetanově ulici v Mohelnici potřebuje opravu, ale počká si, a to do jara příštího roku. Důvod odkladu opravy, k níž mělo dojít letos, je, že se na práci nepřihlásila žádná firma. Jak informuje Report.cz, firmy dostanou do jara na podání nabídek více času. Památka potřebuje sanaci a ošetření. Mor včelího plodu ohrožuje včely na Valašsku. Státní veterinární správa oznámila, že se nemoc ničící včelstva objevila ve Valašském Meziříčí. Nařídila rovnou likvidaci včelstev s potvrzenou nákazou a současně tu provádí další kontroly. Víkend má být zase horký, pozor na to. Výstrahu před teplotami přes 30 stupňů Celsia ve stínu vydali meteorologové téměř nad celou Českou republikou, včetně našeho regionu. Během dne dodržujme pitný režim a vyhýbejme se pobytu na přímém slunci. Počasí totiž bude podle odborníků zatěžovat lidský organismus, tak ať nám nespůsobí potíže.
0: Sport.
3: Padl los pro druhé kolo českého fotbalového poháru. Hrací den je v plánu 26. srpna. A jaké soupeře dostali kluby z našeho regionu? Uničov se utká se Zlínem, Všechovice s Prostějovem, Kroměříž se Vsetínem, Zábřeh s Havířovem a Slovácko s Velkou Bíteší.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zamíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která se uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v úvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus, takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a při všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
4: Léto non-stop, hudba non-stop.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme Lady Gagu. Královnu show a ikonickou osobnost, která se nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká víc podobných

0: týden.
1: Berani, klimatizace je váš nejlepší kámoš a žaluzie, jak by smet. Býci, aspoň se polejte studenou vodou, to se taky počítá. Blíženci, nejradši byste strávili víkend v plavkách na koupáku. Radci, vemte celou svoji rodinu a schovejte se do stínu. Lvi, bacha, ať si nespálíte hřívu, pomůže mokrý ručník. Pany, hlavně nic neuklízejte, zbytečně se zapotíte. Váhy, dejte si dvojitou zmrzku nebo ledovou kávu. Štíři, zkuste se zavřít do nějaké temné komory a nevylézejte. Střelci, vy zase chcete skočit rovnou do ledničky. Kozorozi, už teď si naplánujte zimní dovolenou, která bude plná sněhu. Vodnáři, řešte jen to, kolik tříště si dáte do své letní limonády a co mi ryby. Všechny naše cesty o tomto víkendu vedou do sprchy a nebo na bazén.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Letovole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Letní vibe Rádia Metropole.
2: Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: touch.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Bamju Project, průkopníka taneční hudby a house scény, který vždy přináší pořádnou dávku energie a rytmu. Jejich skladby jsou plné života a neodolatelné atmosféry, která rozhýbe každý taneční parket.

0: Energie.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy ne

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropolis.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
3: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
4: Tvoje ráno.
5: Tvoje rádio.
4: Rádio.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zamíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která se uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volnička a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a při všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin! Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Novou zábavu budou mít děti v Olomouci. Město pokračuje v obnově hřišť a do pořádku dá ještě letos část hřiště ve Smetanových sadech. Vyroste tu nová věž s tobogánem a přesune se vodní pumpa, která bude tvořit potůčky, píše o tom olomoucký Rej.
1: Šumpersko aktuálně.
2: Historická brána ve Smetanově ulici v Mohelnici potřebuje opravu, ale počká si, a to do jara příštího roku. Důvod odkladu opravy, k níž mělo dojít letos, je, že se na práci nepřihlásila žádná firma. Jak informuje Report.cz, firmy dostanou do jara na podání nabídek více času. Památka potřebuje sanaci a ošetření. Mor včelího plodu ohrožuje včely na Valašsku. Státní veterinární správa oznámila, že se nemoc ničící včelstva objevila ve Valašském Meziříčí. Nařídila rovnou likvidaci včelstev s potvrzenou nákazou a současně tu provádí další kontroly. Víkend má být zase horký, pozor na to. Výstrahu před teplotami přes 30 stupňů Celsia ve stínu vydali meteorologové téměř nad celou Českou republikou, včetně našeho regionu. Během dne dodržujme pitný režim a vyhýbejme se pobytu na přímém slunci. Počasí totiž bude podle odborníků zatěžovat lidský organismus, tak ať nám nespůsobí potíže.
0: Sport.
2: Padl los pro druhé kolo českého fotbalového poháru. Hrací den je v plánu 26. srpna. A jaké soupeře dostali kluby z našeho regionu? Uničov se utká se Zlínem, Všechovice s Prostějovem, Kroměříž se Vsetínem, Zábřeh s Havířovem a Slovácko s Velkou Bíteší.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
4: Dvě zprávy. Za prvé, o víkendu si vyzkoušíme, jaké to je žít v horkovzdušné fritéze, sobotní a nedělní maxima kolem 37 stupňů ve stínu. Dobrá zpráva je, ta druhá, nebude to trvat věčně. Od neděle až na pondělí přijde nekompromisní stopka, dorazí velká oblačnost, déšť, přehánky, teploty spadnou o úctyhodných 15 stupňů dolů, naměříme v uvozovkách jen 20 až 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude, víkend tropický, potom se ochladí a přijdou bouřky.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Vlka. Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, klimatizace je váš nejlepší kámoš a žaluzie, jak by smet. Býci, aspoň se polejte studenou vodou, to se taky počítá. Blíženci, nejradši byste strávili víkend v plavkách na koupáku. Radci, vemte celou svoji rodinu a schovejte se do stínu. Lvi, bacha, ať si nespálíte hřívu, pomůže mokrý ručník. Pany, hlavně nic neuklízejte, zbytečně se zapotíte. Váhy, dejte si dvojitou zmrzku nebo ledovou kávu. Štíři, zkuste se zavřít do nějaké temné komory a nevylézejte. Střelci, vy zase chcete skočit rovnou do ledničky. Kozorozi, už teď si naplánujte zimní dovolenou, která bude plná sněhu. Vodnáři, řešte jen to, kolik tříště si dáte do své letní limonády a co mi ryby. Všechny naše cesty o tomto víkendu vedou do sprchy a nebo na bazén.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
0: Radio Metropole.
10: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, děkujeme, že nás posloucháte. V olomoucké městské hromadné dopravě si můžeme všimnout nových validátorů. Jde o odbavovací zařízení, která umožní zaplatit jízdu autobusem či tramvají platební kartou. Jak píše Olomouc.cz, zatím jsou tato zařízení neaktivní. Jejich zprovoznění plánuje dopravní podnik na září.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hezčí bude kruhový objezd v Hranicích na třídě 1. máje. Na podzim začne jeho proměna. Město tu nechá zasadit krokusy, sasanky a tulipány. První květy pak řidiči zahlédnou už na jaře příštího roku, informuje deník. Je tady dobrá zpráva ze Štěpánova. Finišuje rekonstrukce zdejšího kina. Budova je stále dočasně uzavřena kvůli nezbytným stavebním opravám, které začaly v červnu. Znovu otevření se blíží. Podle plánu má být v kině Štěpánov první promítání 5. září. Na programu bude komedie Dokonalý den s Vladimírem Polívkou. Kam na hrad anebo zámek v Olomouckém kraji? Můžeme vyrazit na Bouzov, na Plumlov, do Šternberka, Tovačova anebo do Náměště. Podrobnější tipy pro letní výlet najdeme aktuálně na webu report.cz.
0: Sport.
3: Na Kraličáku nás dnes čekají úžasné sportovní zážitky. Je to horský triatlon pod Kralickým Sněžníkem. Soutěží se v terénním triatlonu na kole, v běhu a v plavání. Na své si přijde široká veřejnost i ostřílení triatlonisté. A my tu dnes celý den fandíme i s naším rádiem.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že tento víkend pro nás má vesměs tropické teploty. Dnes i zítra by to mělo být víc jak 30. Po neděli už se ale ochladí, čekáme sešup o 10 stupňů. Konkrétně v pondělí a v úterý bude zhruba 23 a pak se to vrátí ke klasickým letním teplotám kolem 25. Jinak bio je teď na trojce, což je vysoká zátěž, takže pokud možno omezíme fyzickou námahu a dodržujeme pitný režim, aby nás zbytečně nebolela hlava.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Radio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary průběžně kontrolují naši rychlost v Olomouci, na Okružní, Přerovské, na Slavonínské nebo na Jižní. Radar je také v Chomoutově, na ulici Dalimilova anebo v Týnečku na Šternberské. Jinak počítáme se zdržením na trase Olomouc-Šternberg a obráceně, na Chválkovické totiž probíhají stavební práce a úpravy chodníků. A ještě se podíváme do Kroměříže, tady po víkendu neprojedeme ulicí Havlíčkovou, bude se tu opravovat potrubí vodovodu. Uzavírka tu má být od pondělí 17. srpna až do listopadu. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady sobota, 15. srpna, svátek má každá Hanka, Hana, Hanička, holky, všechno nejlepší. Narozeniny má hollywoodský herec a režisér Ben Affleck, hokejista Jakub Voráček, český rapper a zpěvák Viktor Šín, anebo také herec a moderátor Jan Kraus.
2: Já o vás tak přemýšlím, měli tak osobně si jenom, jo? A třeba doma, kdo u vás doma rozhoduje? To je taková jenom řečnická otázka, ale...
1: Ať už u vás doma rozhoduje kdokoliv, možná taky něco slavíte. Takže moc pozdravujeme a rozhodně si užívejte v plné parádě 15. srpen a taky odpočívejte, protože dneska je Národní den relaxace.
0: Metropole právě dnes.
3: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
5: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
6: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
7: Posloucháš?

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše letecké rádio. Letecké, protože spolu pravidelně létáme k moři. Ano, letadla známe jako své boty a když o nich něco nevíme, tak se zeptáme. Podíváme se na otázky, které si my, cestující, často pokládáme až těsně před odletem. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Začneme u zvířátek. Jak je to s přepravou domácích mazlíčků? Mohou letět psi, kočky nebo třeba králíci a případně jak?
2: Záleží na konkrétní letecké společnosti. Je potřeba podívat se na pravidla, které letecké společnosti umožňují přepravu kterých zvířat. Ty zvířata je potom potřeba nahlásit předem, zaplatit za přepravu a mít všechny potřebné dokumenty, například očkování. Ty menší zvířata mohou cestovat na palubě, ty větší jdou potom do zavazadlového prostoru. Každý dopravce má svá pravidla a jak už jsem říkala, je potřeba si je dopředu ověřit.
1: Dobře, o zvířátka máme v letadle postaráno, teď se ještě musíme zaměřit na naše mobilní telefony. Stevardové a letušky nás pravidelně prosí, abychom je přepnuli do režimu letadlo. Proč?
2: Je to proto, že mobilní zařízení by jinak mohla vysílat signál, který by mohl rušit palubní systémy letadla. Je to preventivní bezpečnostní opatření, které platí po celém světě.
1: No a ještě jedna technická zajímavost, když tak sedíme v letadle u toho okénka, tak si tam všímáme těch malých otvorů. Není to nějaké bezpečnostní riziko? Jaký to má důvod?
2: Určitě to není bezpečnostní riziko, právě naopak. Ty malé otvory slouží k vyrovnávání tlaku mezi jednotlivými vrstvami okna a díky tomu je zajištěna jeho pevnost a bezpečnost během letu.
1: Děkujeme za zajímavosti ze světa létání. I díky nim bude vaše cesta letadlem zase o něco klidnější a příjemnější. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava vysílá s námi náš prázdninový speciál. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Posloucháš?
0: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Metropole. Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: životě venku, jak bude a kudy jet. Čerstvé info právě teď. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Více chemie cítíme z bazénů v Olomouckém kraji. Jak píše ČTK, vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost bazénů zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. V Šumperku, Šternberku či v Prostějově kvůli vedrům areály spotřebovávají více vody a bazénové chemie k čištění. A například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění.
0: Olomouc aktuálně.
3: Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz. Přerovský most k zahrádkářské kolonii v Dluhonské ulici je ve velmi špatném stavu a čeká ho nevyhnutelná oprava. Radní už vybrali odbornou firmu, která teď přesně zmapuje rozsah poškození a navrhne nejlepší způsob, jak celou konstrukci zachránit. Kroměřížská nemocnice se stává vzorem pro digitalizaci zdravotnictví. Pro inspiraci si tam dokonce jezdí odborníci z celé republiky. Papírové složky postupně nahrazují chytré elektronické systémy, které usnadní sdílení dat mezi lékaři a samotným pacientům, zjednoduší přístup k jejich záznamům. Aktuální novinkou je v Kroměříži například zavádění čistě elektronických informovaných souhlasů.
1: Sport.
3: Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga, a opět bude mít v soutěži žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do prvního soutěžního utkání nastoupí 29. srpna v 17:30. V prvním kole se Zora na domácí palubovce střetne se slovenským týmem Juventa Michalovce.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Pranostýka říká, co v srpnu do oběda naprší, to slunce pak odpoledne vysuší. Víme, jak bude, na Moravě nějaké ty přehánky, anebo slabý déšť, čekáme místy až zítra k večeru. Jinak o tomto víkendu hlavně sluníčko a teploty kolem tropické třicítky. A pokud vás to zajímá, tak voda v nádržích a na přehradách má příjemných 25 stupňů.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí preventivní měření v takových těch rizikových lokalitách, jako je například v Holici, Náves Svobody, ulice Keplerová, Rooseveltová, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radar máme v Prostějově na Brněnské nebo taky ve Šternberku na Jivavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se aktuálně opravuje nábřežím Edvarda Beneše až do konce září. Platí tu nejrůznější částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
2: Rádio Metropole. Víc muziky,

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanu.

0: srpna. Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
0: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
0: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulec, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.

0: nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tři dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

Na Rádio Metropole ladíš další díl podcastu Majdalový ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska si společně pod Běrákem vytáhneme projekt Taškent. Ten sám sebe popisuje jako synergii autorů dvou generací. V jejich tvorbě se vzájemně snoubí zhudebněné poetické texty, rap, zpěv, elektronická hudba a trombóny. Songy od Taškentu nikam nepospíchají, spíš se ti pomalu zarývají přímo pod kůži, pořád ale v tanečním rytmu. Pokud se chystáš na festival do rumunského Banátu, Taškent si tady můžeš poslechnout naživo. Možná zahrají i svůj nový song, který jim vyšel teď na začátku srpna. Jmenuje se Grand Hotel Praha a je to song, který si dnes v našem podcastu pustíme. Tohle je Grand Hotel Praha od projektu Taškent.

0: satvice štade, to se.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Mládě žirafy nově můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Narodil se tu malý sameček žirafy Rothschildovi. Zoo tento druh chová už 50 let a sameček je 76. mládětem žirafy narozeným v Olomouci. Zatímco některé přítoky řeky Moravy na Olomoucku už kvůli suchu úplně vyschly a přejdete je suchou nohou, přímo v Olomouci voda naštěstí nechybí. Turisté si tam tak i navzdory prohlubujícímu se suchu dál naplno užívají velmi oblíbené výletní plavby po hlavním toku.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Máme tu dobrou zprávu pro řidiče v Olomouckém kraji a obzvlášť na Prostějovsku, kde pohonné hmoty za poslední týden příjemně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 tam aktuálně natankujete v průměru za 41 korun a 48 haléřů, tedy o 79 haléřů levněji než před týdnem. Cena nafty klesla o 69 haléřů, takže za litr teďka zaplatíte průměrně 44 korun a 15 haléřů.
1: Sport.
3: V Paříži pokračuje mistrovství Evropy v plavání a po Barboře Sémanové tam cinklo další zlato. Postaral se o něj Miroslav Knedla, který doslova proletěl finále závodu na 50 metrů znak v českém rekordu a stal se evropským šampionem. Gratulujeme.
4: Pojď Míro, pojď.
5: Míro, Miroslav Knedla to má dobře rozstartované. Medaile není daleko, ale bude muset zabrat hlavně na tom dohmatu. Miroslav Knedla je mistrem Evropy. Tak tohle byl fantastický závod. Čas 24.11.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. To na sebe.
6: Víme, jak bude. O tomto víkendu máme na Moravě zase tropy. Mělo by být víc jak 30 stupňů a stále taky pokračuje extrémní sucho. A pokud se ptáte, kdy už konečně dorazí pořádný déšť, tak to možná bude v neděli k večeru. A místy má pršet i v příštím týdnu, kdy se navíc ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý naměříme zhruba 23 stupňů.
7: Jsem John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci pokračují opravy na náměstí Hrdinů a taky na třídě Svobody. Světelná signalizace aktuálně nefunguje na křižovatce u Drápala. Omezení máme taky na Polské, jezdí se tu jedním pruhem a dopravu tady řídí semafory. A ještě se podíváme do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Komplikuje to i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.

0: I v letošním roce v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Radio Metropole
0: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
1: Metropole.

0: nám je můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: srpna. Kaufland.
1: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme na té správné vlně a máme pro vás tu nejlepší letní zábavu. O tomto víkendu finišuje olomoucké nejen Shakespeareovské léto. Na letňáku dneska a zítra na závěr dáme kabaret Nahatý Shakespeare 2. A to od 19. hodiny. Na olomouckých Poděbradech to o tomto víkendu roztáčí milovníci piva. Užíváme si tu Poděbradský Beer Fest. Mrsklesy dneska mají svůj velký den. Obec slaví 30 let samostatnosti. A kdo nás tady pobaví? Například Maxim Turbulence, Olga Lounová a taky Janek Ledecký. A večer bude afterparty s naším rádiem. O tomto víkendu také pokračuje pouť v Jevíčku. Tady máme atrakce, bohaté občerstvení a nejrůznější koncerty. Jako hlavní host dneska večer zpěvák Sebastian. V Horní Moštinici pak tradiční hodové slavnosti. Dneska fotbal a hodová zábava. A super bude taky neděle v Zámecké zahradě. Tady to rozjedou Kolárovci anebo Roman Horký s Kamilotem. A ještě zveme Na chutě kraje, což je oblíbený gastrofestival, který kromě lokálních výrobců nabízí také oblíbeného šéfkuchaře Romana Pauluse. První festivalová zastávka bude v Šumperku už teď v neděli. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.

0: Radio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další informace. Nový pavilon C1 za téměř 2 miliardy korun začala v létě stavět fakultní nemocnice Olomouc. Budova poskytne moderní zázemí pro porodnici, gynekologii a neonatologii. Fungovat má za 2,5 roku. Na webu report.cz se můžete podívat, jak má budova vypadat. S extrémním suchem se snaží vyrovnat rybáři v Olomouci a okolí. Jak píše ČTK, Trusovický potok je bez vody. Na Těšetickém rybníku po poklesu hladiny uhynuly ryby a rybáři tu musí vodu provzdušňovat a zakázali rybolov. Rybáři v celém Olomouckém kraji zachraňují ryby z vysychajících toků a přemístují je do větších řek. Nedostatek kyslíku v řekách se letos projevil napříč celým povodím Moravy. Vedle jižní Moravy zasáhl úhyn ryb také Dřevnici ve Zlíně, řeku Hanou ve Vrchoslavicích na Prostějovsku nebo Olšavu v Kunovicích.
0: Sport.
3: Už víme další podrobnosti ohledně druhého kola letošního MOL Cupu. Uničov bude hrát doma proti prvoligovému Zlínu, Prostějov vyrazí do Všechovic a Zábřeh čeká domácí zápas s Havířovem. V úterý a ve středu byly kromě jedné výjimky odehrány všechny zápasy úvodního kola. Zbývající utkání mezi Kozlovicemi a Slavičínem se bude dohrávat příští týden ve středu 19. srpna a úředním termínem pro další kolo MOL Cupu je pak 26. srpen.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě mají dál panovat velmi vysoké teploty. Odpolední maxima o tomto víkendu vystoupají nejčastěji na 31 až 35 stupňů. Kvůli přetrvávajícímu suchu taky dál platí riziko vzniku požáru. Jinak skoro všude máme vesměs jasno, bez mráčků. Až v neděli k večeru od západu čekáme nějakou tu oblačnost a taky přehánky anebo déšť. Pak se i ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý má být totiž maximálně 23 stupňů.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že opravy pokračují. Na Svatém Kopečku jde o zdejší autobusovou zastávku UZO ve směru do Olomouce. Součástí je taky rekonstrukce chodníku a čekárny. Hotovo bude na konci září. A uzavírka nás čeká také na Kroměřížsku. Je to konkrétně v Bystřici pod Hostýnem. Tady se opravuje Lipnická ulice a je to celkem nadlouho, protože s dokončením se počítá až v první půlce příštího roku. Tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
7: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
7: Tři dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.

0: jsem
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: Let's go.

classic. Radio Metropole.

0: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
1: Tvůj víkend.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, děkujeme, že nás posloucháte. V olomoucké městské hromadné dopravě si můžeme všimnout nových validátorů. Jde o odbavovací zařízení, která umožní zaplatit jízdu autobusem či tramvají platební kartou. Jak píše Olomouc.cz, zatím jsou tato zařízení neaktivní. Jejich zprovoznění plánuje dopravní podnik na září.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hezčí bude kruhový objezd v Hranicích na třídě 1. máje. Na podzim začne jeho proměna. Město tu nechá zasadit krokusy, sasanky a tulipány. První květy pak řidiči zahlédnou už na jaře příštího roku, informuje deník. Je tady dobrá zpráva ze Štěpánova. Finišuje rekonstrukce zdejšího kina. Budova je stále dočasně uzavřena kvůli nezbytným stavebním opravám, které začaly v červnu. Znovu otevření se blíží. Podle plánu má být v kině Štěpánov první promítání 5. září. Na programu bude komedie Dokonalý den s Vladimírem Polívkou. Kam na hrad anebo zámek v Olomouckém kraji? Můžeme vyrazit na Bouzov, na Plumlov, do Šternberka, Tovačova anebo do Náměště. Podrobnější tipy pro letní výlet najdeme aktuálně na webu report.cz.
0: Sport.
3: Na Kraličáku nás dnes čekají úžasné sportovní zážitky. Je to horský triatlon pod Kralickým Sněžníkem. Soutěží se v terénním triatlonu na kole, v běhu a v plavání. Na své si přijde široká veřejnost i ostřílení triatlonisté. A my tu dnes celý den fandíme i s naším rádiem.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že tento víkend pro nás má vesměs tropické teploty. Dnes i zítra by to mělo být víc jak 30. Po neděli už se ale ochladí, čekáme sešup o 10 stupňů. Konkrétně v pondělí a v úterý bude zhruba 23 a pak se to vrátí ke klasickým letním teplotám kolem 25. Jinak bio je teď na trojce, což je vysoká zátěž, takže pokud možno omezíme fyzickou námahu a dodržujeme pitný režim, aby nás zbytečně nebolela hlava.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky hlásíte v Mostkovicích na Prostějovské a Stichovické nebo taky v Šumperku na Nemocniční. Jinak počítáme se zdržením na trase Olomouc-Šternberg a obráceně na Chválkovické totiž probíhají stavební práce a úpravy chodníků. A ještě se podíváme do Kroměříže, tady po víkendu neprojedeme ulicí Havlíčkovou, bude se tu opravovat potrubí vodovodu. Uzavírka tu má být od pondělí 17. srpna až do listopadu. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Sobotní poledne je tady a s ním zasloužený restart a relax. S naší našlapanou muzikou nás čeká parádní víkend. Navíc ještě v téhle hodině popřejeme všem Hankám a Haničkám. Servírujeme hit za hitem a užíváme si každou minutu. Přejeme pohodový víkend a dobrou chuť ke všemu, co máte dneska na stole.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady sobota, 15. srpna. Svátek má každá Hanka, Hana, Hanička. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny má hollywoodský herec a režisér Ben Affleck, hokejista Jakub Voráček, český rapper a zpěvák Viktor Šín, anebo také herec a moderátor Jan Kraus.
2: Já o vás tak přemýšlím, jdi tak osobně si jenom, jo? A třeba doma, kdo u vás doma rozhoduje? To je taková jenom řečnická otázka, ale...
1: Ať už u vás doma rozhoduje kdokoliv, možná taky něco slavíte. Takže moc pozdravujeme a rozhodně si užívejte v plné parádě 15. srpen a taky odpočívejte, protože dneska je Národní den relaxace.
0: Metropole právě dnes.
3: Tohle je Radio

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Více chemie cítíme z bazénů v Olomouckém kraji. Jak píše ČTK, vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost bazénů zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. V Šumperku, Šternberku či v Prostějově kvůli vedrům areály spotřebovávají více vody a bazénové chemie k čištění. A například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění.
0: Olomouc aktuálně.
3: Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz. Přerovský most k zahrádkářské kolonii v Dluhonské ulici je ve velmi špatném stavu a čeká ho nevyhnutelná oprava. Radní už vybrali odbornou firmu, která teď přesně zmapuje rozsah poškození a navrhne nejlepší způsob, jak celou konstrukci zachránit. Kroměřížská nemocnice se stává vzorem pro digitalizaci zdravotnictví. Pro inspiraci si tam dokonce jezdí odborníci z celé republiky. Papírové složky postupně nahrazují chytré elektronické systémy, které usnadní sdílení dat mezi lékaři a samotným pacientům, zjednoduší přístup k jejich záznamům. Aktuální novinkou je v Kroměříži například zavádění čistě elektronických informovaných souhlasů.
1: Sport.
3: Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga, a opět bude mít v soutěži žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do prvního soutěžního utkání nastoupí 29. srpna v 17:30. V prvním kole se Zora na domácí palubovce střetne se slovenským týmem Juventa Michalovce.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Pranostika říká, co v srpnu do oběda naprší, to slunce pak odpoledne vysuší. Víme, jak bude, na Moravě nějaké ty přehánky anebo slabý déšť, čekáme místy až zítra k večeru. Jinak o tomto víkendu hlavně sluníčko a teploty kolem tropické třicítky. A pokud vás to zajímá, tak voda v nádržích a na přehradách má příjemných 25 stupňů.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí preventivní měření v takových těch rizikových lokalitách, jako je například v Holici, Náves Svobody, ulice Keplerová, Rooseveltová, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radar máme v Prostějově na Brněnské nebo taky ve Šternberku na Jivavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se aktuálně opravuje nábřežím Edvarda Beneše až do konce září. Platí tu nejrůznější částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
2: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Tvůj víkend,
2: tvoje rádio,
1: Metropole.

0: Sobota je v plném proudu a atmosféra volného dne dál graduje. Díky, že jste s námi a náš vysílací prostor naplňujete svou energií. Ať už máte v plánu cokoliv, tohle rádio pro vás má ten nejlepší hudební doprovod a taky zajímavé hosty. Víc ještě v téhle hodině. Přejeme neuvěřitelně pohodové odpoledne plné elánu a spokojenosti.
1: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxiku život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.

0: Playboy za 49,90 a Proud obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.

0: Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
0: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
4: Radio Metropole. Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zavíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která se uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v úvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volnička a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Mládě žirafy nově můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Narodil se tu malý sameček žirafy Rothschildovi. Zoo tento druh chová už 50 let a sameček je 76. mládětem žirafy narozeným v Olomouci. Zatímco některé přítoky řeky Moravy na Olomoucku už kvůli suchu úplně vyschly a přejdete je suchou nohou, přímo v Olomouci voda naštěstí nechybí. Turisté si tam tak i navzdory prohlubujícímu se suchu dál naplno užívají velmi oblíbené výletní plavby po hlavním toku.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Máme tu dobrou zprávu pro řidiče v Olomouckém kraji a obzvlášť na Prostějovsku, kde pohonné hmoty za poslední týden příjemně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 tam aktuálně natankujete v průměru za 41 korun a 48 haléřů, tedy o 79 haléřů levněji než před týdnem. Cena nafty klesla o 69 haléřů, takže za litr teďka zaplatíte průměrně 44 korun a 15 haléřů.
1: Sport.
2: V Paříži pokračuje mistrovství Evropy v plavání a po Barboře Sémanové tam cinklo další zlato. Postaral se o něj Miroslav Knedla, který doslova proletěl finále závodu na 50 metrů znak v českém rekordu a stal se evropským šampionem. Gratulujeme.
3: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. O tomto víkendu máme na Moravě zase tropy. Mělo by být víc jak 30 stupňů a stále taky pokračuje extrémní sucho. A pokud se ptáte, kdy už konečně dorazí pořádný déšť, tak to možná bude v neděli k večeru. A místy má pršet i v příštím týdnu, kdy se navíc ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý naměříme zhruba 23 stupňů.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci pokračují opravy na náměstí Hrdinů a taky na třídě Svobody. Světelná signalizace aktuálně nefunguje na křižovatce u Drápala. Omezení máme taky na Polské, jezdí se tu jedním pruhem a dopravu tady řídí semafory. A ještě se podíváme do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Komplikuje to i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: sobotní odpoledne běží na plný plyn a my posíláme jedno velké díky za to, že ladíte právě nás. Zůstaňte v klidu a užívejte si volný čas přesně tak, jak vás to baví nejvíc. Víme, o čem píšou naše oblíbené regionální weby. Mrkneme na to do 15 minut. Přejeme odpoledne plné skvělých zážitků a té nejlepší muziky.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
3: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Taky o víkendu sledujeme dění v našem regionu. Olomouc, Prostějov a nebo Přerov. I tady v dalším týdnu proběhne blokové čištění ulic. Kde konkrétně? Tak o tom informuje Report.cz. Je tady taky skvělá zpráva z Olomouckého kraje, ten navýší stipendia učňům a studentům o rovných 100 korun měsíčně. Další podrobnosti najdeme už teď na webu olkraj.cz. A jak už od nás víte, také letos se koná gastrofestival Chutě kraje, to znamená regionální speciality i program pro celou rodinu. A jak píše Rej.cz, teď v neděli to celé odstartujeme v Šumperku. Tak poslouchejte dál, protože s námi vždycky víte, co se děje v regionu, s námi vždycky máte přehled.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další informace. Nový pavilon C1 za téměř 2 miliardy korun začala v létě stavět fakultní nemocnice Olomouc. Budova poskytne moderní zázemí pro porodnici, gynekologii a neonatologii. Fungovat má za 2,5 roku. Na webu report.cz se můžete podívat, jak má budova vypadat. S extrémním suchem se snaží vyrovnat rybáři v Olomouci a okolí. Jak píše ČTK, Trusovický potok je bez vody. Na Těšetickém rybníku po poklesu hladiny uhynuly ryby a rybáři tu musí vodu provzdušňovat a zakázali rybolov. Rybáři v celém Olomouckém kraji zachraňují ryby z vysychajících toků a přemísťují je do větších řek. Nedostatek kyslíku v řekách se letos projevil napříč celým povodím Moravy. Vedle jižní Moravy zasáhl úhyn ryb také Dřevnici ve Zlíně, řeku Hanou ve Vrchoslavicích na Prostějovsku nebo Olšavu v Kunovicích.
1: Sport.
2: Už víme další podrobnosti ohledně druhého kola letošního MOL Cupu. Uničov bude hrát doma proti prvoligovému Zlínu, Prostějov vyrazí do Všechovic a Zábřeh čeká domácí zápas s Havířovem. V úterý a ve středu byly kromě jedné výjimky odehrány všechny zápasy úvodního kola. Zbývající utkání mezi Kozlovicemi a Slavičínem se bude dohrávat příští týden ve středu 19. srpna a úředním termínem pro další kolo MOL Cupu je pak 26. srpen.
1: Radio Metro CZ. Online poslech, kompletní program i naše podcasty.

0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Jak bude, na Moravě mají dál panovat velmi vysoké teploty, odpolední maxima o tomto víkendu vystoupají nejčastěji na 31 až 35 stupňů. Kvůli přetrvávajícímu suchu taky dál platí riziko vzniku požáru. Jinak skoro všude máme vesměs jasno, bez mráčků, až v neděli k večeru od západu čekáme nějakou tu oblačnost a taky přehánky anebo déšť. Pak se i ochladí, výhledově v pondělí a v úterý má být totiž maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Další dopravní zprávy jsou opět z regionu. Přerov hledá nového dopravce pro své městské autobusy. Vítězná firma bude cestující vozit celých 10 let od roku 2028. Zakázka přesahuje hodnotu 200 milionů korun. Pozor si dávejte aktuálně na Prostějovsku v obci Tištín, kde kvůli budování kanalizace probíhá úplná uzavírka. Objíždí se přes Nezamyslice a Těšice, tady může být silnější provoz. Dobře, dojeďte.
4: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie.

0: Líné sobotní odpoledne si přímo říká o kapku rozmazlování a pohodového odpočinku. Díky, že tenhle čas trávíme společně. Ty nejlepší letní hity z našeho playlistu jsou tu od toho, aby nám zvedly náladu a dodali energii. A ještě v téhle hodině pro vás taky budeme mít ty nejlepší letní tipy, kam vyrazit. Přejeme překrásný zbytek odpoledne bez jakýchkoliv povinností.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
5: Rádi!

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme na té správné vlně a máme pro vás tu nejlepší letní zábavu. O tomto víkendu finišuje olomoucké nejen Shakespeareovské léto. Na letňáku dneska a zítra na závěr dáme kabaret Nahatý Shakespeare 2. A to od 19. hodiny. Na olomouckých Poděbradech to o tomto víkendu roztáčí milovníci piva. Užíváme si tu Poděbradský Beer Fest. Mrsklesy dneska mají svůj velký den. Obec slaví 30 let samostatnosti. A kdo nás tady pobaví? Například Maxim Turbulence, Olga Lounová a taky Janek Ledecký. A večer bude afterparty s naším rádiem. O tomto víkendu také pokračuje pouť v Jevíčku. Tady máme atrakce, bohaté občerstvení a nejrůznější koncerty. Jako hlavní host dneska večer zpěvák Sebastian. V Horní Moštinici pak tradiční hodové slavnosti. Dneska fotbal a hodová zábava. A super bude taky neděle v Zámecké zahradě. Tady to rozjedou Kolárovci anebo Roman Horký s Kamelotem. A ještě zveme Na chutě kraje, což je oblíbený gastrofestival, který kromě lokálních výrobců nabízí také oblíbeného šéfkuchaře Romana Pauluse. První festivalová zastávka bude v Šumperku už teď v neděli. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
0: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: Metropole.
1: Posloucháš Radio Metropole.
0: Taneční rádio z Olomouce.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, děkujeme, že nás posloucháte. V olomoucké městské hromadné dopravě si můžeme všimnout nových validátorů. Jde o odbavovací zařízení, která umožní zaplatit jízdu autobusem či tramvají platební kartou. Jak píše Olomouc.cz, zatím jsou tato zařízení neaktivní. Jejich zprovoznění plánuje dopravní podnik na září.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hezčí bude kruhový objezd v Hranicích na třídě 1. máje. Na podzim začne jeho proměna. Město tu nechá zasadit krokusy, sasanky a tulipány. První květy pak řidiči zahlédnou už na jaře příštího roku, informuje deník. Je tady dobrá zpráva ze Štěpánova. Finišuje rekonstrukce zdejšího kina. Budova je stále dočasně uzavřena kvůli nezbytným stavebním opravám, které začaly v červnu. Znovu otevření se blíží. Podle plánu má být v kině Štěpánov první promítání 5. září. Na program

0: Mu bude komedie Dokonalý den s Vladimírem Polívkou. Kam na hrad anebo zámek v Olomouckém kraji? Můžeme vyrazit na Bouzov, na Plumlov, do Šternberka, Tovačova anebo do Náměště. Podrobnější tipy pro letní výlet najdeme aktuálně na webu report.cz. Sport. Jdeme na fotbal. Dneska hraje olomoucká Sigma v Uherském Hradišti. Po Brně je to další moravské derby pro sigmácké Ačko. Zápas proti Slovácku začíná v 17 hodin a my budeme fandit.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
2: Co na sebe. Víme, jak bude, víme, že tento víkend pro nás má vesměs tropické teploty. Dnes i zítra by to mělo být víc jak 30. Po neděli už se ale ochladí, čekáme sešup o 10 stupňů. Konkrétně v pondělí a v úterý bude zhruba 23 a pak se to vrátí ke klasickým letním teplotám kolem 25. Jinak bio je teď na trojce, což je vysoká zátěž, takže pokud možno omezíme fyzickou námahu a dodržujeme pitný režim, aby nás zbytečně nebolela hlava.
3: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Rádio Metropole za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary průběžně kontrolují naši rychlost v Olomouci, na Okružní, Přerovské, na Slavonínské nebo na Jižní. Radar je také v Chomoutově, na ulici Dalimilova anebo v Týnečku na Šternberské. Jinak počítáme se zdržením na trase Olomouc-Šternberg a obráceně, na Chválkovické totiž probíhají stavební práce a úpravy chodníků. A ještě se podíváme do Kroměříže, tady po víkendu neprojedeme ulicí Havlíčkovou, bude se tu opravovat potrubí vodovodu. Uzavírka tu má být od pondělí 17. srpna až do listopadu. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
4: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Odpoledne si užíváme na té správné vlně a sobotní nálada dostává ten správný šmrnc. Moc děkujeme, že náš stream je vaším spolehlivým parťákem po celý víkend. Ať už chystáte setkání s přáteli, nebo vás čeká klidný večer, my jsme tu pro vás. Přejeme dál pohodový poslech.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Radio Metropole.
8: Metropole.

0: Dneska spolu vyrážíme do Říma. Ačkoliv počasí během srpna tady hlásí průměrných 35 stupňů Celsia, pocitově tu zažijete i 45. Věčné město si zadělalo na problémy už dávno skrze svou typickou tmavou dlažbu ze sopečného kamene, která přes den absorbuje sluneční záření. Jedním z mála míst, kde si od sálavého horka můžeme oddechnout, je univerzitní botanická zahrada Orto Botanico. I když je vzdálená jen pár minut od rušného Trastevere, většina turistů o ní nemá zdání. Hned za branou Orto Botanico se vzduch ochladí, přibude přívětivý stín a dosavadní ruch velkoměsta nahradí uklidňující šum listů a zpěv ptáků. Je to opravdu chladivá oáza v rozpáleném Římě. Tak co? Zkusíte ji příště najít?
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Tohle je
3: Rádio Metropole. I learned to embrace the dark.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Více chemie cítíme z bazénů v Olomouckém kraji. Jak píše ČTK, vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost bazénů zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. V Šumperku, Šternberku či v Prostějově kvůli vedrům areály spotřebovávají více vody a bazénové chemie k čištění. A například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění.
0: Olomouc aktuálně.
2: Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz. Přerovský most k zahrádkářské kolonii v Dluhonské ulici je ve velmi špatném stavu a čeká ho nevyhnutelná oprava. Radní už vybrali odbornou firmu, která teď přesně zmapuje rozsah poškození a navrhne nejlepší způsob, jak celou konstrukci zachránit. Kroměřížská nemocnice se stává vzorem pro digitalizaci zdravotnictví. Pro inspiraci si tam dokonce jezdí odborníci z celé republiky. Papírové složky postupně nahrazují chytré elektronické systémy, které usnadní sdílení dat mezi lékaři a samotným pacientem.

0: zjednoduší přístup k jejich záznamům. Aktuální novinkou je v Kroměříži například zavádění čistě elektronických informovaných souhlasů. Sport. Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga, a opět bude mít soutěži žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do prvního soutěžního utkání nastoupí 29. srpna v 17.30. V prvním kole se Zora na domácí palubovce střetne se slovenským týmem Juventa Michalovce.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Pranostika říká, co v srpnu do oběda naprší, to slunce pak odpoledne vysuší. Víme, jak bude, na Moravě nějaké ty přehánky, anebo slabý déšť, čekáme místy až zítra k večeru. Jinak o tomto víkendu hlavně sluníčko a teploty kolem tropické třicítky. A pokud vás to zajímá, tak voda v nádržích a na přehradách má příjemných 25 stupňů.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí preventivní měření v takových těch rizikových lokalitách, jako je například v Holici, Náves Svobody, ulice Keplerová, Rooseveltová, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radar máme v Prostějově na Brněnské nebo taky ve Šternberku na Jivavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se aktuálně opravuje nábřežím Edvarda Beneše až do konce září. Platí tu nejrůznější částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Metropole
2: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.

0: Je tady sobota a nás baví víkendový relax. Obrovské díky za to, že si vybíráte právě naše rádio a sdílíte s námi svůj volný čas. Ještě v téhle hodině popřejeme všem Hankám a Haničkám, aby se na nějakou nezapomnělo. Přejeme báječný víkend plný klidu, inspirace a skvělé muziky.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady sobota, 15. srpna, svátek má každá Hanka, Hana, Hanička, holky, všechno nejlepší. Narozeniny má hollywoodský herec a režisér Ben Affleck, hokejista Jakub Voráček, český rapper a zpěvák Viktor Šín, anebo také herec a moderátor Jan Kraus.
2: Já o vás tak přemýšlím, jeli tak osobně si jenom, jo? A třeba doma, kdo u vás doma rozhoduje? To je taková jenom řečnická otázka, ale...
1: Ať už u vás doma rozhoduje kdokoliv, možná taky něco slavíte. Takže moc pozdravujeme a rozhodně si užívejte v plné parádě 15. srpen a taky odpočívejte, protože dneska je Národní den relaxace.
0: Metropole právě dnes.
3: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Mládě žirafy nově můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Narodil se tu malý sameček žirafy Rothschildovi. Zoo tento druh chová už 50 let a sameček je 76. mládětem žirafy narozeným v Olomouci. Zatímco některé přítoky řeky Moravy na Olomoucku už kvůli suchu úplně vyschly a přejdete je suchou nohou, přímo v Olomouci voda naštěstí nechybí. Turisté si tam tak i navzdory prohlubujícímu se suchu dál naplno užívají velmi oblíbené výletní plavby po hlavním toku.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Máme tu dobrou zprávu pro řidiče v Olomouckém kraji a obzvlášť na Prostějovsku, kde pohonné hmoty za poslední týden příjemně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 tam aktuálně natankujete v průměru za 41 korun a 48 haléřů, tedy o 79 haléřů levněji než před týdnem. Cena nafty klesla o 69 haléřů, takže za litr teďka zaplatíte průměrně 44 korun a 15 haléřů.
1: Sport.
3: 21-letý znakař Miroslav Knedla zažil v Paříži po velkém triumfu rychlé vystřízlivění. Pouhý půl den po zisku titulu mistra Evropy na 50-metrové trati totiž překvapivě nepostoupil z rozplaveb v závodě na 100 metrů. Z českých plavců tak může slavit alespoň Jan Čejka, který si úspěšně zajistil postup do semifinále.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. O tomto víkendu máme na Moravě zase tropy. Mělo by být víc jak 30 stupňů. A stále taky pokračuje extrémní sucho. A pokud se ptáte, kdy už konečně dorazí pořádný déšť, tak to možná bude v neděli k večeru. A místy má pršet i v příštím týdnu, kdy se navíc ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý naměříme zhruba 23 stupňů.
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Ahoj a dobrý den za volant. Pokud plánujete cestu do Prostějova nebo na letní koupačku, bacha, od pondělí se v Prostějově úplně uzavře Kralická ulice a nadjezd Vitana. Uzavřen bude i dálniční exit 24 z D46. Jestli míříte k vodě na Olomoucké Poděbrady, připravte se i o víkendu na hustý provoz. Řidiči tam parkují po obou stranách silnice, tak pozor na nebezpečně zúžené průjezdy. Víme, jak se jezdí tady, přejeme krásnou sobotu.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Metro Retro. Metropole.

0: léta pokračuje a nálada stoupá. Děkujeme z celého srdce za poslech a za to, že tvoříte součást naší rádiové rodiny. Teď je ten nejlepší čas pustit si pořádné hity a užívat si přítomný okamžik. A bude taky jeden zajímavý host. Víc ještě v téhle hodině. Přejeme vám fantastický večer plný skvělé zábavy a čisté radosti.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše letecké rádio. Letecké, protože spolu pravidelně létáme k moři. Ano, letadla známe jako své boty a když o nich něco nevíme, tak se zeptáme. Podíváme se na otázky, které si my, cestující, často pokládáme až těsně před odletem. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Začneme u zvířátek. Jak je to s přepravou domácích mazlíčků? Mohou letět psi, kočky nebo třeba králíci a případně jak?
2: Záleží na konkrétní letecké společnosti. Je potřeba podívat se na pravidla, které letecké společnosti umožňují přepravu kterých zvířat. Ty zvířata je potom potřeba nahlásit předem, zaplatit za přepravu a mít všechny potřebné dokumenty, například očkování. Ty menší zvířata mohou cestovat na palubě, ty větší jdou potom do zavazadlového prostoru. Každý dopravce má svá pravidla a jak už jsem říkala, je potřeba si je dopředu ověřit.
1: Dobře, o zvířátka máme v letadle postaráno, teď se ještě musíme zaměřit na naše mobilní telefony. Stevardové a letušky nás pravidelně prosí, abychom je přepnuli do režimu letadlo. Proč?
2: Je to proto, že mobilní zařízení by jinak mohla vysílat signál, který by mohl rušit palubní systémy letadla. Je to preventivní bezpečnostní opatření, které platí po celém světě.
1: No a ještě jedna technická zajímavost, když tak sedíme v letadle u toho okénka, tak si tam všímáme těch malých otvorů. Není to nějaké bezpečnostní riziko? Jaký to má důvod?
2: Určitě to není bezpečnostní riziko, právě naopak. Ty malé otvory slouží k vyrovnávání tlaku mezi jednotlivými vrstvami okna a díky tomu je zajištěna jeho pevnost a bezpečnost během letu.
1: Děkujeme za zajímavosti ze světa létání. I díky nim bude vaše cesta letadlem zase o něco klidnější a příjemnější. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava vysílá s námi náš prázdninový speciál. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Tohle je
0: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude. Na Moravě mají dál panovat velmi vysoké teploty. Odpolední maximum o tomto víkendu vystoupají nejčastěji na 31 až 35 stupňů. Kvůli přetrvávajícímu suchu taky dál platí riziko vzniku požárů. Jinak skoro všude máme vesměs jasno, bez mráčků. Až v neděli k večeru od západu čekáme nějakou tu oblačnost a taky přehánky anebo déšť. Pak se i ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý má být totiž maximálně 23 stupňů.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: sobotní večer tepe přesně tím správným rytmem a my si víkend užíváme, co to jde. Díky moc, že jste s námi a sdílíte tu suprovou atmosféru. Naše rádio neustále dodává pořádnou nálož skvělé muziky k jakékoliv večerní činnosti. Přejeme dál pohodový poslech a k tomu si jako vždy zahrajeme hit za hitem.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Radio Metropole.

0: Radio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Taky o víkendu sledujeme dění v našem regionu. Olomouc, Prostějov a nebo Přerov. I tady v dalším týdnu proběhne blokové čištění ulic. Kde konkrétně? Tak o tom informuje Report.cz. Je tady taky skvělá zpráva z Olomouckého kraje, ten navýší stipendia učňům a studentům o rovných 100 korun měsíčně. Další podrobnosti najdeme už teď na webu olkraj.cz. A jak už od nás víte, také letos se koná gastrofestival Chutě kraje, to znamená regionální speciality i program pro celou rodinu. A jak píše Rej.cz, teď v neděli to celé odstartujeme v Šumperku. Tak poslouchejte dál, protože s námi vždycky víte, co se děje v regionu, s námi vždycky máte přehled.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
3: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Andrea Fiorino, Master Mix.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zamíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která si uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volnička a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe, je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus, takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak, a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a při všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění.
1: Olomouc aktuálně.
0: Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz. Přerovský most k zahrádkářské kolonii v Dluhonské ulici je ve velmi špatném stavu a čeká ho nevyhnutelná oprava. Radní už vybrali odbornou firmu, která teď přesně zmapuje rozsah poškození a navrhne nejlepší způsob, jak celou konstrukci zachránit. Kroměřížská nemocnice se stává vzorem pro digitalizaci zdravotnictví. Pro inspiraci si tam dokonce jezdí odborníci z celé republiky. Papírové složky postupně nahrazují chytré elektronické systémy, které usnadní sdílení dat mezi lékaři a samotným pacientům, zjednoduší přístup k jejich záznamům. Aktuální novinkou je v Kroměříži například zavádění čistě elektronických informovaných souhlasů.
2: Sport.
0: Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga, a opět bude mít v soutěži žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do prvního soutěžního utkání nastoupí 29. srpna v 17:30. V prvním kole se Zora na domácí palubovce střetne se slovenským týmem Juventa Michalovce.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Jak bude. Na Moravě mají dál panovat velmi vysoké teploty. Odpolední maxima o tomto víkendu vystoupají nejčastěji na 31 až 35 stupňů. Kvůli přetrvávajícímu suchu taky dál platí riziko vzniku požáru. Jinak skoro všude máme vesměs jasno, bez mráčků. Až v neděli k večeru od západu čekáme nějakou tu oblačnost a taky přehánky anebo déšť. Pak se i ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý má být totiž maximálně 23 stupňů.
1: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce. Staring at the

Tady je tvoje metropole. Dimitri Vegas je světová superstar taneční scény, která svou energií a produkcí baví miliony fanoušků po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a připraví na pořádnou taneční jízdu. Jestli hledáš pořádnou dávku energie a skvělých beatů, Dimitri Vegas je jasná volba. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hity. Pa, pa.

0: Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen. Jeho hudba je plná emocí, jemného popu a nečekaně silných refrénů. Bere je jako ten tichý spolužák, co když jednou promluví, všichni stichnou. Jeho styl je moderní, ale hluboký. Ideální pro chvíle, kdy nechceš jen poslouchat, ale i cítit. Zůstaň naladěný. Metropole teď hraje

0: Tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Byla jedna hodina.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
3: A

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Sigmu. Britské drum and bassové duo, které rozhýbalo taneční scény po celém světě. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě dostane hned od prvního beatu. Sigma jsou jako ti kamarádi, co ti na Mejdanu vždycky pustí hit, který znáš a miluješ. Jejich styl je rychlý, energický a plný dynamiky, která tě rozhýbe. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci tanečního vzrušení.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Tom Grennan je britský zpěvák s hlasem plným emocí a síly, který tě chytne za srdce. Jeho styl je mixem popu a rocku, co ti přinese pořádnou dávku energie a dobré nálady. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čekají další hudební poklady.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou party. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Více chemie cítíme z bazénů v Olomouckém kraji. Jak píše ČTK, vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost bazénů zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. V Šumperku, Šternberku či v Prostějově kvůli vedrům areály spotřebovávají více vody a bazénové chemie k čištění. A například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění.
0: Olomouc aktuálně.
2: Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz. Přerovský most k zahrádkářské kolonii v Dluhonské ulici je ve velmi špatném stavu a čeká ho nevyhnutelná oprava. Radní už vybrali odbornou firmu, která teď přesně zmapuje rozsah poškození a navrhne nejlepší způsob, jak celou konstrukci zachránit. Kroměřížská nemocnice se stává vzorem pro digitalizaci zdravotnictví. Pro inspiraci si tam dokonce jezdí odborníci z celé republiky. Papírové složky postupně nahrazují chytré elektronické systémy, které usnadní sdílení dat mezi lékaři a samotným pacientům, zjednoduší přístup k jejich záznamům. Aktuální novinkou je v Kroměříži například zavádění čistě elektronických informovaných souhlasů.
1: Sport.
2: Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga, a opět bude mít v soutěži žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do první